0: www.radiomb.cz. Noc plná devadesátek.
1: For just one day, I wanna ignore a senseless fate.

0: Konečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodní program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debí. Více na www.farmaptirov.cz.
1: V sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert zpěvačky

0: Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB. Kde končí signál? My

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: V sobotu 15. srpna se v Žiněvsi rozjede pořádná rocková jízda. Na pódiu vystoupí Luboš Odháněl a Vix a jako hosté Generace a Temple Band. Začínáme ve 20.30. Přijďte si užít skvělou muziku, dobrou náladu a večer, na který se nezapomíná. 15. srpna, Žiněves, buďte u toho!
2: Máme, co bude k obědu?
3: Dneska mám prázdniny.
2: A co bude k večeři?
3: Pořád mám prázdniny.
4: Tak já objednávám pizzu Christe.
3: Vidíš, proto jsem si tě brala.
5: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
6: Radio MB.

0: 14. srpna to chce Valečov. Monkey Business je AR, PSH a Sakai Club. 4 kapely, jeden večer a žádná výmluva, že zítra vstávám. Valečovské léto 14. srpna. Vstupenky najdeš na www.vstupnafest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukoradi.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 15. srpna vás od 19 hodin čeká na Putně koncert Honzy Nedvěda mladšího a příbuzných. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Palečkovi.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není Putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB. Rádio MB. Ur-

0: život smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Jedinečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodní program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debbie. Více na www.farmaptirov.cz.
1: V sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert.

0: Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB. Zapni a neřeš.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: V sobotu 15. srpna se v Žiněvsi rozjede pořádná rocková jízda. Na pódiu vystoupí Luboš Odháněl a Vix a jako hosté Generace a Temple Band. Začínáme ve 20.30. Přijďte si užít skvělou muziku, dobrou náladu a večer, na který se nezapomíná. 15. srpna, Žiněves, buďte u toho!
2: Máme, co bude k obědu?
3: Dneska mám prázdniny.
2: A co bude k večeři?
3: Pořád mám prázdniny.
4: Tak já objednávám pizzu Christe.
3: Vidíš, proto jsem si tě brala.
5: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
6: Radio MB.
7: Radio MB.

0: srpna. Přeji vám hezké ráno. No a přátelé, o čem dnes bude řeč? Samozřejmě o Champs-Élysées, protože se hrálo třetí kolo. Také si povíme o narozeninách Rádia MB, které se nám nezadržitelně blíží. Podíváme se, co nového v Mladé Boleslavi a budeme si hrát tu nejlepší muziku. Prim budou hrát samozřejmě devadesátky. Tak vám přeju krásné pondělí.
1: Rádio MB.
2: Posloucháš zprávy?

0: 9 hodin a 7 minut začal dopolední rozjezd. Krásné pondělí máme 10. srpna a svůj svátek slaví Vavřinec, takže pokud nějakého Vávru, Vavřince nebo Vavřinečka máte mezi kamarády v rodině nebo třeba v práci, tak nezapomeňte mu popřát. A zajímavé je, že svatý Vavřinec je mimo jiné patronem kuchařů. Takže jestli dnes někdo jménem Vavřinec vaří oběd nebo bude vařit oběd, možná nad ním bude držet patron kuchařů trochu větší ochranou ruku. A ještě jedna krásná srpnová pranostika, Vavřinec první podzimec. Takže uvidíme, jestli nám dnešek opravdu začne pomalu připomínat, že léto jednou skončí. Vedro má být, uvidíme, jak to bude večer. Na počasí se samozřejmě také podíváme. Pro všechny Vávry teď je poletí DJ Bobo už za malou chvilku. Užívejte si to s námi.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ, barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti

Skvělý Bon Jovi. Hezké dopoledne z Mladé Boleslavy, je pondělí 10. srpna a nový pracovní týden je tedy tady. Pokud dnes vyrážíte třeba autem, počítejte s tím, že některá letní dopravní omezení i tady u nás v Bolce stále trvají. Uzavřený je třeba most směrem na Podlásky a pozor, je potřeba dát také v okolí Žižkovy ulice a Laurinovy. Takže žádný spěch, radši pár minut navíc a hlavně bezpečně, znáte to. Aktuálně na Mladoboleslavsku bez dopravních nehod. Krásné pondělí.

0: 9 hodin 20 minut, přátelé, 7 let, tisíce hodin vysílání, spousta hudby, zpráv, rozhovorů, soutěží a především posluchačů. Radio MB letos oslaví své 7. narozeniny a stejně jako v předchozích letech chystá velkou narozeninovou oslavu. V sobotu 14. listopadu se v kulturním domě Bezno tohle místo promění prostě v parket, bude se tančit, zpívat a také slavit. Letošní oslava se uskuteční 14. listopadu právě v kulturním domě Bezno a my slibujeme večer plný živé hudby, zábavy, narozeninové show a bohaté tomboly. Hudební program nabídne hned několik jmen, která jsou dobře známá nejen posluchačům Rádia MB. Na pódiu se představí pekař Jakub Děkan se svým bandem, Luboš Odháněl s kapelou Vix, Alchymie a také Green Day Revival. No a večerem budeme provázet samozřejmě my, moderátoři Rádia MB. Alchymie nám bude zpívat a hrát už za malou chvíli. Tahle skvělá kapela se také představí v Bezně. Článek o narozeninové akci, o narozeninové show si teď hned můžete najít na našem webu. Odkaz máte také na našem Facebooku, tak se tam podívejte. www.radiomb.cz. No a vstupenky se už prodávají na www.ticketlife.cz. No a protože se jedná, řekněme, o slušný hudební minifestival, tak doufám, že budete souhlasit, že ta cena 350 kaček za jeden lupen je prostě skvělá. Protože v Bezně vás toho čeká mnohem víc. Ale jak už jsem říkal, za malou chvíli kapela Alchymie, která se také v Bezně představí.
1: 14. srpna to chce Valečov. Monkey Business, JAR, PSH a Sakai Club. 4 kapely, 1 večer a žádná výmluva, že zítra vstávám. Valečovské léto 14. srpna. Vstupenky najdeš na www.vstupnafest.cz.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad znám jí poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: se podíváme, kdo nám psal do našeho chatu. Byl to například Michal z Prahy, ten by chtěl nechat zahrát Basic Element pro našeho kolegu Davida. Věřím, že David poslouchá a že bude mít radost, ale píseň má být také pro všechny posluchače Rádia MB. Tak Michale, snad nevadí, že vybírám tuhle píseň Rok 94.
1: Rádio MB.

Romanem, ahoj kamarádi, úvod nového týdne do Česka znovu přinese tropické teploty. No jo, dnes budeme měřit 31 až 35 stupňů, ale k večeru místy zaprší a také zabouří. Další dny se už ponesou zcela beze srážek a počasí bude slunečné s příjemnými letními teplotami. S blížícím se víkendem se začnou vracet také tropická vedra, tak se na to připravme. Další píseň poletí pro Elišku, která nám psala, že jsme nejlepší rádio na světě. Ale Eliško, nech toho, víš, jak se tady červenáme?

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 15. srpna vás od 19 hodin čeká na Putně koncert Honzy Nedvěda mladšího a příbuzných. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Palečkovi.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není Putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: 10 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Skvělé koncerty si nenechte ujít 15. srpna v Žídně vsi. U fotbalového hřiště vystoupí Luboš Odháněl s kapelou Vix, také Generace a Temple Band. Začátek akce bude ve 20 hodin a 30 minut.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Tohle byl Mark O na Rádiu MB v dopoledním rozjezdu a v dopoledním rozjezdu budeme, přátelé, celý týden také soutěžit. Co pro vás budu mít od pondělí do pátku mezi 9 a 12 hodinou? Tentokrát samozřejmě lupeny na valečovské kulturní léto, protože právě tam v pátek vystoupí Monkey Business, také PSH a Sakai Klub, takže hned 3 koncerty v pátek na Valečově. No a mám pro vás také lupeny na sobotní akci v Žídněvsi, kde vystoupí Luboš Odháněl s kapelou Vix, také Generace a Temple Band. Ano, i tady rovnou 3 koncerty. Takže teď ještě nesoutěžíme, ale mezi 9 a 12 hodinou to rozhodně přijde, a to každý den až do pátku. Takže teď jasně víte, že do 12. hodiny nás čekají ještě 2 výzvy. A pravidla jsou jednoduchá, pokud vás prostě vyzvu a kdy vy se dovoláte jako první k nám do studia na telefon 608 125 300, no tak volňásky potom budou vaše. Prostě číhejte. Za malou chvíli trošku jiná regionální muzika, ale také skvělá Fíla Šubr.
1: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu. To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace.

Plen na rádiu MB. Já doufám, že u vás při pondělku vládne maximální pohoda. My se teď podíváme na třetí kolo fotbalové šance ligy. Hrálo se o víkendu, vlastně i v pátek. Právě už v pátek vyhrál Liberec na hřišti Zbrojovky Brno 1-0. No a další výsledky, ty sobotní a nedělní, vypadají takto. Zlín doma prohrál s Bohemkou 0-2. Teplice remizovali s Plzní 5-5. To byl zápas. Mladá Boleslav v sobotu v tom velkém zápase, o kterém se hodně mluvilo a psalo, porazila Spartu 2-0. Slavia pak včera přehrála Pardubice 2-1, bylo to těžší, než se čekalo. Jablonec pak porazil Slovácko 1-0, Hradec Králové Baník Ostrava 2-1, no a Artis Brno na závěr tohoto kola prohrál se Sigmou Olomouc 1-2. Co to znamená, jak vypadá tabulka? Plný počet bodů po třech kolech mají pouze Slavia a Jablonec. A na třetím místě, přátelé, aktuálně Mladá Boleslav, která zatím velmi překvapuje, má 7 bodů. Kdo také překvapuje, to je docela Sparta. 10. místo, aktuálně pouhé 3 body a naštvaní fandové. Tak pokud to Sparta může něčím napravit, tak to je samozřejmě úspěch v předkole Ligy mistrů. A velká výzva v podobě Lyonu. Doma Pražané vyhráli 2-1 a teď je čeká odveta ve Francii. Budeme držet palce, pokud to neklapne, tak já myslím, že ta nelibost u spartianských fanoušků bude ještě o mnoho větší. Nedaří se ani Viktorii Plzeň, ta je aktuálně na 12. místě, má pouhé 2 body. Sparta a Plzeň, to jsou další týmy, které veřejně vyhlašovaly vlastně útok na titul. Ale jsou odehrané teprve 3 kola, ještě bych neslavil být slávistou, ještě bych neházel flintu do žita být Spartianem nebo Viktoriánem. Samozřejmě se můžeme podívat i na chvost tabulky, 0 bodů zatím Pardubice, i když hrají docela dobře, a také Zlín. Tak uvidíme, co přinese čtvrté kolo, které se bude hrát už o víkendu. Můžeme se v rychlosti podívat na týmy, které nás nejvíce zajímají. Sparta v sobotu přivítá Teplice, Plzeň hostí Zlín, Slavia pojede do Liberce, anebo Mladá Boleslav do Teplic. Radio MB.

0: kravát nebo kraťasy. Tady je předpověď počasí.
1: Jo, vemte si kabát a budete za blázna, protože teploty už teď tady u nás na Mladoboleslavsku kolem 27 stupňů. Česko čeká na začátku týdne výrazná změna počasí, pondělní tropy ukončí studená fronta s bouřkami, po krátkém ochlazení se ale horké počasí rychle vrátí. O víkendu mohou teploty znovu atakovat až 36 stupňů. Skoro jasno až polojasno, tedy právě dnes, jak už jsem říkal, k tomu nějakých 31 až 35 stupňů. Celsia. Na začátku léta jsme dali dohromady také jednu letní pecku, náš tým Rádia MB, tak si ji za malou chvíli zahrajeme. Bude se to hodit.
2: Jedinečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodní program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debbie. Více na www.farmaptirov.cz.
3: V sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert zpěvačky Daša, jazzová kapela Endorphins, dobová módní přehlídka, historická kola, rodinný program Altamira i občerstvení. Objevte nové srdce kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
4: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: náladu rozdává a také volňásky rozdává. 14. srpna, tedy už tento pátek, na Valečově vystoupí Monkey Business, PSH a Sakai Club. Pokud byste chtěli dva volňásky, není nic jednoduššího, než se právě teď dovolat do našeho studia jako první. Telefon 608 125 300. Chcete v pátek na skvělé koncerty? Volejte!
1: Radio MB.

Tak je to jasný, těch kulturních pozvánek pro vás budeme mít samozřejmě mnohem více. Už jsem mluvil o tom, že v pátek na Valečově vystoupí Monkey Business, PSH a Sakai Club. Zajímavou akci pro nás chystá také Autocamp Kosmonosy. K tomu se ještě dostaneme v průběhu týdne. Teď mám pro vás ale volňásky do obce Židněves. Právě tam u fotbalového hřiště v sobotu vystoupí Luboš Odháněl s kapelou Vix, také domácí kapela Generace a Temple Band. Pokud byste chtěli dva volňásky právě na tuto akci, dovolejte se právě teď k nám do studia, ale jako první, jo? 608 102.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: V sobotu 15. srpna se v Žiněvsi rozjede pořádná rocková jízda. Na pódiu vystoupí Luboš Odháněl a Vix a jako hosté Generace a Temple Band. Začínáme ve 20.30. Přijďte si užít skvělou muziku, dobrou náladu a večer, na který se nezapomíná. 15. srpna, Žiněves, buďte u toho!
2: Mami, co bude k obědu?
3: Dneska mám prázdniny.
2: A co bude k večeři?
3: Pořád mám prázdniny.
4: Tak já objednávám pizzu Christe.
3: Vidíš, proto jsem si tě brala.
5: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
6: Rádio MB. Víc hitů než semaforů v Polce.

0: Hezké pondělí, ještě se v dopoledním rozjezdu musíme podívat na narozeniny. Právě 10. srpna se v roce 1932 narodili hned dva známí čeští spisovatelé. Vladimír Páral a Miroslav Švandrlík. Vladimír Páral je známý třeba romány Milenci a vrazi nebo Mladý muž a Bílá velryba. Miroslav Švandrlík zase proslul především Černými barony. Takže dnešní datum má v české literatuře docela silný otisk. A pokud máte pocit, že pondělní dopoledne potřebuje trochu literatury, můžeme si dnes vzpomenout právě na ně. Je potřeba nejen trochu literatury, ale hodně skvělé muziky. Krásné pondělí!
1: Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov,

0: Rádio MB.
1: 14. srpna, to chce Valečov. Monkey Business je AR, PSH a Sakai Club. 4 kapely, jeden večer a žádná výmluva, že zítra vstávám. Valečovské léto 14. srpna. Vstupenky najdeš na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
1: Hezké dopoledne, hrajeme si samozřejmě nejen devadesátky, ale přeci jen devadesátky u nás hrají prim. Dnes je 10. srpna a přesně před 27 lety se u Oasis odehrála jedna docela zásadní změna. V roce 99 kapelu opustil kytarista Paul Arthurs. Odešel krátce poté, co dokončil svoje kytarové party na další album. A když se řekne Oasis, devadesátky jsou samozřejmě doma. Takže jestli je máte rádi, my si teď dáme další. Oasis to nebudou, ale věřím, že vám udělám radost. Hezké pondělí.
0: Rádio MB, zapni a neřeš.

dopoledne, také dnes jsme samozřejmě v dopoledním rozjezdu soutěžili. V tomto týdnu tu máme několik soutěží. Já mám pro vás volňásky na Valečovské kulturní léto a také volňásky do Žídně vsi. V pátek na Valečově vystoupí Monkey Business, PSH a Sakai Club a v sobotu v Žídně vsi Luboš Odháněl s kapelou Vix, Generace

0: Skaly, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 15. srpna vás od 19 hodin čeká na Putně koncert Honzy Nedvěda mladšího a příbuzných. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Palečkovi.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není Putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Hezké dopoledne, no ještě si užijeme pár tropických dnů, ale pak si myslím, že už pomalu, ale jistě budeme vyhlížet podzim a právě na podzim v listopadu nás čekají narozeniny Rádia MB. Letošní oslava se uskuteční v sobotu 14. listopadu v kulturním domě Bezno. Slibujeme večer plný živé hudby, zábavy, narozeninové show a bohaté tomboly. Co všechno vás čeká, podívejte se právě teď na náš web www.radiomb.cz. Prostě a jednoduše půjde o večer, který nabídne několik různých hudebních poloh od českého roku a popu až po pořádnou koncertní energii. Já doufám, že už máte své lupeny, pokud ne, tak zavítejte na ticketlife.cz a můžete si je pořídit, v předprodeji se prodávají za 350 korun. Rádio MB 7 let s vámi a rozhodně nekončíme.

konce, už se blíží pravé poledne, takže vám přeju dobrou chuť, pokud už si něco dáváte, nebo se třeba chystáte někam na oběd. Já jsem si to s vámi maximálně užil a užívat si to dnes budeme ještě jednou mezi 16. a 17. hodinou. Odpoledne se na vás těší Luky. Vydejte bacha na ty dnešní vysoké teploty, od zítra se nám začne o něco ochlazovat, ale na víkend se nám tropy zase vrátí. Takže nevím, jestli se víc budete těšit na další tropy anebo na Lukyho. Každopádně věřím, že Luky nám bude vyprávět třeba o koncertu Marka Ztraceného, který se odehrál teď o víkendu a bylo to monstrózní. Luky tam samozřejmě byl. Ten, aby někde nechyběl, že jo? Mějte se krásně, odpoledne se na vás těším.

0: signál? My jsme všude. Rádio MB.
1: Slíbil jsi mi sebe a sedmý nebe, slíbil jsi mi toho moc. Pak jsi mě tu nechal a nikam spěchal, každý den a každou noc.

0: bylo 12 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Multižánrový festival se uskuteční 15. srpna na Louce v Krnsku. Představí se kapely Obraz, Siluety, Otazník a několik DJs. Těšte se nejen na koncerty, ale také soutěže, jídlo a pití. Hudební žánry sahají od rocku a pop-punku až po drum and bass. Multižánrový festival v Krnsku 15. srpna od 14 hodin.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Žena šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace.

0: jedinečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debí. Více na www.farmaptirov.cz.
1: V sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert.

0: se Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

pondělí jedna z největších astronomických událostí desetiletí se odehraje tuto středu 12. srpna. Úplné zatmění slunce bude po 27 letech opět pozorovatelné z Evropy. Ze střední Evropy pak půjde o nejvýraznější částečné zatmění až do roku 2075. To úplné zatmění se odehraje v úzkém pásu, který povede přes Grónsko, Island a zejména Španělsko, kam se kvůli dobré dostupnosti chystají tisíce pozorovatelů z celé Evropy. Česká republika i Slovensko se ocitnou na okraji zóny maximální fáze částečného zatmění. Úkaz začne v Česku zhruba

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: V sobotu 15. srpna se v Žiněvsi rozjede pořádná rocková jízda. Na pódiu vystoupí Luboš Odháněl a Vix a jako hosté Generace a Temple Band. Začínáme ve 20.30. Přijďte si užít skvělou muziku, dobrou náladu a večer, na který se nezapomíná. 15. srpna, Žiněves, buďte u toho!
2: Mami, co bude k obědu?
3: Dneska mám prázdniny.
2: A co bude k večeři?
3: Pořád mám prázdniny.
4: Tak já objednávám pizzu Christe.
3: Vidíš, proto jsem si tě brala.
5: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
6: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: 13 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Slavnostní otevření zámeckého parku Kosmonosy se uskuteční 5. září. Celá akce bude spojena s tradičním dnem města Kosmonosy a program začne ve 13 hodin. Další informace přineseme na webu Rádia MB.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

0: Tvoje barvy, tvoje jistota.
1: Rádio MB.
2: Víc hitů než semaforů v Polce.
3: This one goes out to the one I love.

0: 13. srpna to chce Valečov. Monkey Business je AR, PSH a Sakai Club. 4 kapely, 1 večer a žádná výmluva, že zítra vstávám. Valečovské léto 14. srpna. Vstupenky najdeš na www.vstupnafest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

finále 14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecky od Pekaře.

0: se podívám.
1: Sedmé narozeniny Rádia MB, KD Bezno 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz.
2: Rádio MB, my hrajeme, ty posloucháš, jsme tým.

0: sleduj Rádio MB na Facebooku a buď v obraze. Facebook Rádia MB, zpravodajství, soutěže, informace a zábava. Najdeš nás i na Instači a na TikToku.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 15. srpna vás od 19 hodin čeká na Putně koncert Honzy Nedvěda mladšího a příbuzných. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Palečkovi.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není Putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: bylo 14 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Den města Kosmonosy se slavnostním otevřením zámeckého zámku se uskuteční 5. září. Akce začne ve 2 odpoledne. Těšit se můžete na kapelu Endorphins. Dále také na dobovou módní přehlídku, ukázku historických kol pana Folprechta anebo na program pro celou rodinu v Altamiře. Připraven bude také koncert Daši, která vystoupí se svým bandem.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je

0: To je muzika, kterou my si tady právě teď zahajujeme pár minut po 14. hodině, náš pondělní odpolední úlet. A přátelé, já myslím, že nejenom já, ale zhruba dalších 70 tisíc lidí je po víkendu, konkrétně po pátku, tak hezky, příjemně, hudebně naladěných. Mám samozřejmě na mysli všechny, kdo s námi byli na Marku Ztraceném na Letenské pláni. Přátelé, já ten pocit a tu atmosféru mám v sobě do dneška. A chtělo by se mi opět hrát celý 2 hodiny jenom Máru, ale samozřejmě nebojte se, bude to tady opět rozmanitější. Erotic, Krištof, Mičur a spousta dalšího, takže určitě si v tom každý najde svoje. No a přátelé, pokud dneska nejste úplně ve formě, pokud ten víkend, tedy ten zbývající víkend, jste třeba propařili anebo propracovali, tak dneska se klidně hoďte do pohody, protože právě dnešek je dnem lenosti, takže pokud to na vás přišlo, vůbec nic si z toho nedělejte a poddejte se tomu. Ať už jste v jakýmkoliv rozpoložení, já už posílám další muziku. Moje jméno je Luky, jsem tu s vámi do 16. a jdeme si to užít. Gwen Stefani, True Babe.
1: Radio MB.
2: Posloucháš správně.

0: Jedinečná noční parkurová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debbie. Více na www.farmaptirov.cz.
1: V sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert zpěvačky D.

0: se Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Basy jsme si ohulili s kapelou Krištof. Přátelé, vy ladíte vaše rádio MB taky odpolední úlet. No a právě dnešek, tedy 10. srpen, tu mimo jiné máme den lenosti. No a to se nám líbí. Přátelé, jdeme se tomu trošku povinovat, protože já jsem si našel pár extrémních případů lenosti a tak se o to s vámi podělím. Jeden příběh lenosti, který se stal naprostým fenoménem, tak ten koloval kdysi internetem. No a co se stalo? Jeden důstojník na takový tý velký vojenský lodi snídal v jídelně, no a slunce mu začalo svítit přímo do očí. No a místo toho, aby vstal a přesednul si k jinému stolu nebo zatáhnul roletu, tak vydal rozkaz velitelskému můstku a nechal celou loď otočit tak, aby mu slunce nesvítilo do očí a on se mohl v klidu nasnídat. No, tak to je frajer. Ale kreativní byl i další člověk, který používal laserový ukazovátko a s ním svítil na vypínač u sebe v bytě. No a doufal, že jeho kočka bude tenhle ten paprsek sledovat, vyskočí na vypínač a světlo tak zhasne. Jo, pokud jde o lenost, lidé jsou opravdu kreativní a já o tom vím svý.
1: Radio MB. Radio MB.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: V sobotu 15. srpna se v Žiněvsi rozjede pořádná rocková jízda. Na pódiu vystoupí Luboš Odháněl a Vix a jako hosté Generace a Temple Band. Začínáme ve 20.30. Přijďte si užít skvělou muziku, dobrou náladu a večer, na který se nezapomíná. 15. srpna, Žiněves, buďte u toho!
2: Mami, co bude k obědu?
3: Dneska mám prázdniny.
2: A co bude k večeři?
3: Pořád mám prázdniny.
4: Tak já objednávám pizzu Christe.
3: Vidíš, proto jsem si tě brala.
5: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
6: Rádio MB.
7: Víc hitů než semaforů v Polce.

0: Green Day jsme tu dlouho neměli, no a moje oblíbená Basket Case, tak tahle muzika mě dokáže rozproudit. No a přátelé, nejenom tento hit, ale i ostatní hity kapely Green Day si budete moct naživo poslechnout taky na 7. narozeninách Rádia MB v kulturním domě v Bezně, tentokrát 14. listopadu. A právě Green Day, tedy dobře, budou to revival, ale uměj to taky rozjet, tak ty nám zahrají. Kromě nich samozřejmě taky Luboš Odháněl, Pekář, Jakub Děkan a kapela Alchymie. Takže určitě na co se těšit, určitě už si pořiďte vaše lupeny na portále Ticket Live KD Bezno, 7. narozeniny Rádia MB a těšte se s námi. No a my se jdeme ještě na chvilku vrátit právě ke kapele Green Day. Ta totiž spustila nový 24/7 YouTube kanál, na kterým se budou nepřetržitě střídat jejich videoklipy, živý vystoupení a víc než 100 hodin dosud neviděných a nevydaných archivních záběrů. To znamená, že fanoušci můžou kapelu Green Day sledovat prakticky kdykoliv a připomnout si i jejich největší hity a momenty z jejich bohatý historie. No a vy si je přijďte poslechnout do Bezna. Teď už si jdeme poslechnout kapelu Holky, protože láska je ďábel. Takže tady jsou, no a vy mějte fajnový pondělní odpoledne.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Kde končí signál,
2: my začínáme.

0: 15 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Soutěž týmů ve vaření kocíkového guláše na trojnožce se uskuteční 5. září v Benátkách nad Jizerou. Organizátorem je sbor dobrovolných hasičů Benátky. Přihlášky můžete zasílat nejpozději do 30. srpna na e-mail sdhbenatky@outlook.cz. Akce se bude konat u motokrosové trati Kbel.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio. Atlantis.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti

0: Ďalší song z pátku, tedy z koncertu Marka Straceného, který mi zůstal v hlavě, tak to je Modlitba za pátek, určitě si ji tady taky někdy dáme. A mohli bychom ji mít jako úvodní melodii každého pondělního odpoledního úletu, ale necháme teď Marka Markem, protože toho je všude na internetu víc než dost. Dokonce jsem si všimnul, že už to některý lidi i štve, no a některý to štve už jenom z principu a opravdu mě mrzí takový ty ošklivý komentáře a že se jich tam vyrojilo. No, chápu, že každý má jiný vkus, ale takto se vyjadřovat, myslím, že je to trošku zbytečný, ale i od toho pojďme. My se jdeme mrknout, co nás právě v pátek a v sobotu tady na Mladoboleslavsku čeká, protože je to opět hodně a je potřeba to naplánovat. Začneme jak jinak než Valečovem, tam už tento pátek dorazí kapely Monkey Business, PSA a taky Sakai Club. Opět vám v dopoledním rozjezdu rozdáváme lupeny, stejně tak jako na sobotní akci do Židněvsi, kde se můžete opět těšit na Luboše Odháněla s kapelou Vix. Jako hosté se představí taky kapela Generace a Temple Band, takže i tohle si zapište 15. srpna start 20 hodin a 30 minut v Židněvsi. No a tím to samozřejmě nekončí. Vyrazit můžete taky na K.O. Fest, což je takový staronový multižánrový festival na Louce v Krnsku u Mladé Boleslavy. Tam dorazí kapely Obraz, Siluety, Votazník, taky DJ Jiskra a spoustu dalšího. I o lupeny na tuto akci budeme soutěžit tento týden. No a pokračuje nám taky letní scéna Michalovické Putny a tam už tuto sobotu dorazí Honza Nedvěd mladší s jeho kapelou Příbuzní. Takže máte rozhodně na výběr. Do pátku si můžete sestavit nějaký šikovný itinerář, ať to všechno stihnete. No a my už musíme stihnout další muziku. Pro vás posílám Support Lesbians. Těšit se můžete taky na Real McCoy a nebo Michaela Jacksona. Tak buďte s námi, my jsme Radio MB.
1: Radio MB. Za

0: 14. srpna to chce Valečov. Monkey Business je AR, PSH a Sakai Club. 4 kapely, 1 večer a žádná výmluva, že zítra vstávám. Valečovské léto 14. srpna. Vstupenky najdeš na www.vstupnafest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
0: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: vlastně tento název vznikl, tedy konkrétně proč zrovna tato číslovka. No a tak už víme, že to bylo vlastně úplně náhodou, že jeden z členů kapely tohleto číslo ze sebe prostě vychrlil, no a už jim to zůstalo. Každopádně ale mám tu dobrou zprávu pro všechny fanoušky právě Blink 182, protože ty už si pro nás připravují novou hudbu, novou muziku. Travis Barker totiž potvrdil, že kapela pracuje na novým albu. Na desce chtějí pracovat během letošního roku, no a její vydání se očekává v roce 2027. Bude to už 10. studiové album Blink 182 a taky nástupce desky One More Time z roku 2023. No tak už se můžete začít těšit, pokud právě tahle ta muzika je váš šálek kávy. My máme samozřejmě taky rádi, ale teď už pro vás letí Fun Factory. I wanna be with you.
1: Radio MB. Rytmu.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 15. srpna vás od 19 hodin čeká na Putně koncert Honzy Nedvěda mladšího a příbuzných. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Palečkovi.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není Putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

Národní den Smurs, národní den rozmazlování psa, den ocenění skupiny Duran Duran, mezinárodní den vlogování a především v první řadě den lenosti, tedy Lazy Day. To všechno je 10. srpen, no a já myslím, že poslední jmenovaný si za svý vezme většina z nás. A i já si jdu teda trošku zalenočit. Před námi je totiž 16. hodina, to znamená, že mě za pár minut padla, já to tady předám Romanovi, no a půjdu si tady tento den oslavit na gauč s příjemnou muzikou. Vy můžete udělat to samý, o muziku se budeme starat dál my, no a na vás už je jenom udělat si pohodu a nedělat zkrátka nic. Takže pojďme do toho, pojďme si to slíbit, no a já už se tady loučím. Mějte se krásně, užívejte zbytek pondělního dne a ne, že budete něco dělat. Dneska by to byl hřích, zase až zítra. A stejně tak to udělám i já. Do práce se vrátím a že zítra se 14. hodinou jsem za vámi. Mějte se krásně. Čau. Radio MB.

0: 12 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Multižánrový festival se uskuteční 15. srpna na Louce v Krnsku. Představí se kapely Obraz, Siluety, Otazník a několik DJs. Těšte se nejen na koncerty, ale také soutěže, jídlo a pití. Hudební žánry sahají od rocku a pop-punku až po drum and bass. Multižánrový festival v Krnsku 15. srpna od 14 hodin.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Odpoledne posloucháte Mladoboleslavské rádio MB a na řadě je hodina s Romanem. Tak co zvládáte to dnešní vedro? Jestli jste právě někde venku, tak doufám, že máte po ruce něco studeného a jestli sedíte v autě, tak klimatizace je dneska asi váš nejlepší kámoš. Každopádně nezapomínejte pít, protože tohle počasí nám dává pořádně zabrat. A pokud už máte slunce dost, máme pro vás alespoň trochu osvěžení v podobě muziky. Než si dáme další, tak já přidám také pozvánku k zítřejšímu poslechu dopoledního rozjezdu. To už se nám počasí snad o něco málo umoudří a právě zítra v dopoledním rozjezdu pro vás budu mít rovnou 3 soutěže. Budou to soutěže o vstupenky na různé koncerty, chystá se například festival v Krnsku, také Valečovské kulturní léto a pak také sobotní koncerty v Žitněvsi. Zítra mezi 9. a 12. hodinou rozhodně pozorně poslouchejte a když budete rychlí a budete mít trochu štěstí, tak 2 volňásky, myslím, vyhrajete.
1: Hudba z našeho regionu.

0: Hezké odpoledne, posloucháte Rádio MBN a já mám teď u mikrofonu rovnou dvě holčičky, dorazily za mnou do studia, tedy vzácná návštěva, Elinka a Adélka. Ahoj holky, také co byste našim posluchačům chtěli říct?
1: Vy jste teda krásný zadečkové.
2: Ano, jste zadkové.
0: Tak upřímně jsem doufal, že holčičky napadne něco trošku jiného, ale tohle je nevyzpytatelný, myslím, že to všichni dobře znáte. Hezké odpoledne.
3: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Jedinečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debí. Více na www.farmaptirov.cz.
1: V sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert zpěvačky Daša, jazzová kapela Endorphins, dobová módní přehlídka, historická kola, rodinný program Altamira i občerstvení. Objevte nové srdce kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města. Města kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
2: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
3: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
2: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
4: Radio MB.
5: Radio MB.

0: Hezké odpoledne, no co se dá dělat v tomhle vedru? Lehnout si někde pod strom, lehnout si někde na koupališti, pořádně se ochladit. No a když lehnout někde pod strom, tak je tu jedna taková zajímavost, kterou možná nevíte. Člověk během svého života v průměru stráví asi třetinu života spánkem. To je nějakých 25 let. Takže až dneska večer půjdete spát, pokud vám to počasí dovolí, tak můžete si říct, že právě nastupujete na další směnu. A pokud se vám teď spát nechce, tak pro vás máme mnohem lepší program. Skvělou muziku na Rádiu MB.
1: Rádio MB. Rytm.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: V sobotu 15. srpna se v Žiněvsi rozjede pořádná rocková jízda. Na pódiu vystoupí Luboš Odháněl a Vix a jako hosté Generace a Temple Band. Začínáme ve 20.30. Přijďte si užít skvělou muziku, dobrou náladu a večer, na který se nezapomíná. 15. srpna, Žiněves, buďte u toho!
2: Mami, co bude k obědu?
3: Dneska mám prázdniny.
2: A co bude k večeři?
3: Pořád mám prázdniny.
4: Tak já objednávám pizzu Christe.
3: Vidíš, proto jsem si tě brala.
5: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.

0: Pohodové pondělí vám přeju, je tropické, doufám, že to zvládáte. Hudba má jednu skvělou vlastnost, dokáže během pár vteřin změnit náladu. Pustíte si píseň, kterou jste třeba 10 let neslyšeli a najednou jste zpátky na dovolené, na diskotéce nebo někde s partou kamarádů. A přesně proto tu máme Rádio MB a proto máme rádi 90. Protože některé songy prostě nestárnou. Takže jestli máte chuť na trochu nostalgie, ale zároveň pořádnou energii, zůstaňte s námi. Mě teď u mikrofonu střídá další milovník 90. Je to David a bude s vámi mezi 17. a 18. Já se loučím, těším se zase zítra dopoledne mezi 9. a 12.
1: Špatný signál? My jsme všude. Radio.

0: hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Skvělé koncerty si nenechte ujít 15. srpna v Žídně vsi. U fotbalového hřiště vystoupí Luboš Odháněl s kapelou Vix, také Generace a Temple Band. Začátek akce bude ve 20 hodin a 30 minut.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Moji milí zlatí kamarádi, já vám přeji krásný podvečer z Rádia MB. Dnes mají svátek vavřinci a já toho mám na srdci opravdu hodně. Kromě toho, že si dáme i nějakou tu hudební novinku, mám pro vás samozřejmě dnes 10. srpna taky jednu kuriozitu, která se odehrála v roce 2003. Právě 10. srpna byla svatba, při které byl jeden z manželů ve vesmíru. Byl to ruský kosmonaut Jurij Malenčenko, který si vzal nějakou děkatěrinu nebo co, a to je nedůležitý. Zatímco on byl na mezinárodní vesmírné stanici a nevěsta v Texasu. Svatbu spojil satelitní přenos, takže když si někdy budete stěžovat, že je organizace svatby složitá, vzpomeňte si na tyhle dva. Jeden z nich totiž na obřad nemusel řešit dopravu, musel řešit, jak se vrátit z oběžné dráhy. No a právě takovéhle příběhy máme rádi. Letošní léto a trendy, o tom si řekneme už za malou chvíli a taky vám představím jednu hudební novinku. Krásné pondělí. Rádio MB.

0: 14. srpna to chce Valečov. Monkey Business je AR, PSH a Sakai Club. 4 kapely, jeden večer a žádná výmluva, že zítra vstávám. Valečovské léto 14. srpna. Vstupenky najdeš na www.vstupnafest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
3: Radio MB.

0: true.
1: Parádní poslech, tady je Rádio MB. No a letošní léto má podle módních trendů jednu zvláštní posedlost. Žabky už nemají být obyčejné. Mají být výrazné, zdobené, špičaté, obří nebo prostě tak podivné, aby si jich všimnul člověk přes ulici. Takže jestli jste si letos koupili úplně normální žabky, mám špatnou zprávu. Jste out, prostě módně pozadu, ale třeba se vám v nich bude zase dobře chodit. Tak tady je Rádio MB. Já jsem vám taky sliboval jednu hudební novinku, tak se na ní pojďme podívat. Follow the Light se jmenuje a tenhle projekt se jmenuje Walkman, nebo Walkman, abych to řekl správně. Možná z toho budete mít pocit, že jde o 90, ale věřte, že ne. Tahle písnička, která se jmenuje Follow the Light, vyšla v červenci letošního roku, konkrétně 3. července. No a na Spotify projekt Walkman má 44,9 tisíce měsíčních posluchačů, takže už nejde o projekt pro pár nadšenců. No, pojďme se na něj podívat. Walkman a Follow the Light.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Michali, dobrý den.
1: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 15. srpna vás od 19 hodin čeká na Putně koncert Honzy Nedvěda mladšího a příbuzných. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Palečkovi.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není Putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Skvělý, doufám, že jste se užili víkend a užíváte si i dnešní tropický den. Jestli máte pocit, že letos všude vidíte žlutou, není to jen váš dojem. Butter yellow, tedy jemná máslová žlutá, je podle Google Trends jedním z výrazných barevných hitů letošního léta. Dokonce hledání žlutých nechtů v tomto odstínu dosáhlo historického maxima, takže máslo už není letos jen na chlebu, je na nechtech, oblečení a třeba se za chvíli dočkáme i na houtech, uvidíme. Každopádně já vám přeji krásný zbytek pondělka a těším se na slyšenou zase zítra po 17. hodině.
1: Radio MB.

signál? My jsme všude. Rádio MB.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

0: 18 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Dobrovická muzea zvou na ukázkovou silnici nákladních a užitkových aut na dálkové ovládání klubu RC Trak Hradec Králové. Program hlavně pro děti bude zajištěn v sobotu 22. i v neděli 23. srpna.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: tradiční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodní program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debbie. Více na www.farmaptirov.cz.
1: V sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert.

0: se Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.

0: celebration of the world of Scatland. Good night.
1: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
2: V sobotu 15. srpna se v Žiněvsi rozjede pořádná rocková jízda. Na pódiu vystoupí Luboš Odháněl a Vix a jako hosté Generace a Temple Band. Začínáme ve 20.30. Přijďte si užít skvělou muziku, dobrou náladu a večer, na který se nezapomíná. 15. srpna, Žiněves, buďte u toho!
3: Máme, co bude k obědu?
4: Dneska mám prázdniny.
3: A co bude k večeři?
4: Pořád mám prázdniny.
5: Tak já objednávám pizzu Christe.
4: Vidíš, proto jsem si tě brala.
6: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.

0: 12 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Až do 30. září je ve Sboru českých bratří v Mladé Boleslavi otevřena jedinečná výstava Barrandov a film, která představuje originální filmové kostýmy a rekvizity z barrandovských depozitářů. Návštěvníci se mohou těšit také na výstavu filmových fotografií Miloše Schmidbergera a kolekci ikonických filmových plakátů výtvarníka Jaroslava Fischera. Výstava Barrandov a film představuje originální kostýmy a rekvizity z nejslavnějších českých pohádek, které vznikaly ve filmových studiích Barrandov. K vidění jsou tedy například legendární Popelčiny šaty, kostýmy z oblíbené pohádky Z čerty nejsou žerty, roby ze Šíleně smutné princezny i kostýmy z novodobé pohádky Tři bratři.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: 14. srpna to chce Valečov. Monkey Business je AR, PSH a Sakai Club. 4 kapely, 1 večer a žádná výmluva, že zítra vstávám. Valečovské léto 14. srpna. Vstupenky najdeš na www.vstupnafest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem má.

0: na sukoradi.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme nový trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 15. srpna vás od 19 hodin čeká na Putně koncert Honzy Nedvěda mladšího a příbuzných. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Pale

0: Kulíkovi.
1: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putná.
0: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
2: Špatný signál? My jsme všude. Rádio

0: Konečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debbie. Více na www.farmaptirov.cz.
1: V sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert zpěvačky

0: se Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: V sobotu 15. srpna se v Žiněvsi rozjede pořádná rocková jízda. Na pódiu vystoupí Luboš Odháněl a Vix a jako hosté Generace a Temple Band. Začínáme ve 20.30. Přijďte si užít skvělou muziku, dobrou náladu a večer, na který se nezapomíná. 15. srpna, Žiněves, buďte u toho!
2: Máme, co bude k obědu?
3: Dneska mám prázdniny.
2: A co bude k večeři?
3: Pořád mám prázdniny.
4: Tak já objednávám pizzu Christe.
3: Vidíš, proto jsem si tě brala.
5: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
6: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Radio MB.
1: Nemyslíte si, že já jsem se nějak lišil od svých kamarádů, když jsem byl tak mladý jako vy? Trvalo mi to 3 roky, než jsem vůbec vyhrál první závod. Ale dobře jsem si všímal těch atletů, kteří u nás běhali přede mnou. Učil jsem se od nich a vidíte, dosáhl jsem nakonec lepších výsledků než oni sami. A že po mně zase přijde někdo lepší, to je jasné. Víte, je to zajímavé. Připadá mi to jako taková štafeta. Jsem ji převzal od těch, kteří běhali přede mnou, a zase ji předám tomu, který přijde po mně. Možná, že to bude právě někdo z vás.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 15. srpna vás od 19 hodin čeká na Putně koncert Honzy Nedvěda mladšího a příbuzných. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Palečkovi.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není Putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB. Víc hitů, než jsem

můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

0: Ztratní signál? My jsme všude. Radio MB.
1: Počítává Tokyo FM. Watashi Akashi. We are

0: Rádio MB.
1: Posloucháš správně.